Dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno. Já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přivíráš víčka, prosím, vyslyš moji zpověď. Už jsme starý na psaníčka, jsem bytost vodních par, živa jenom z tvého dechu. Já vím, že nejsi rád a že ti to v steku chci ti všechno říct a pak se někam schovat, třeba pochopíš.

zrychlil se mi dech, jak maratonským běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiným. Prosím, proměni s nimi ve snech gesta i v činy a já tu zůstanu. Ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš a já zas nechám se napnout. Prosím, maluj mě, tvoř k obrazu.

až splynu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti svede, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou, by nedali tušit, že se nebe nakloní a zapře se světem tvé černé svědomí, poprvé promluví k obětem darových bojů, tvé sebestředné války, srdečních nepokojů.

Ja, mein byl jsem sám. To, co potom se stalo, mě úplně vzalo, měl začít.

Chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k pleti. Báseň, co budou učit se naše děti. Chtěl bych napsat báseň,

Jak to začalo? Neměli jsme nic, ale byli jsme spolu. Ty a já a nikdo víc. A ty se ptala, co bude dál. Co podniknout, co ne. A já jen krčila.

k zatímco ostatní se hnali vejš a vpřed, tak já ti ležel u nohou a v očích ti čet. Zlobila ses, že ničím nejsem, jak tě uživím, co s tím. A já jen krčil rameny a myslel jsem,

Jsem jak ti ostatní, všechno mám, jsem dříč. Zasloužím si tvou pochvalu, jenže ty jsi pryč. Jen bych rád věděl, jsi šťastná.

0: lásku.
1: Rádio Český Blaník.
2: To je i Dalibor Janda.

0: Rádio Český Blaník.
1: České písničky, které máte rádi.
0: Rádio Český Blaník.

0: Český Blaník.
1: České písničky, které máte rádi.
2: Když mlha k večeru se zvedá a slunce dlouhý stíny naposledy kreslí mezi mech a vůně hořícího jehličí, to jak na ohýnku čaj si vaříš, do písniček provoní ti dech. Opření o stromy a na kamenech sedíme a zpíváme a rose na kolejích

0: Český Blaník.
1: Český Blaník. Rádio Český Blaník.
0: Rádio Český Blaník.
2: To je i Pavel Bobek.

0: Připojte se k Intertas Plus a objevte práci řidiče kamionu. Jistotu a férovost a zázemí hledejte na intertasplus.cz. Intertasplus.cz.
1: Zkuste si dát minutku klidu.
2: Tak přesně takhle vypadá operativní leasing u Havex Auto. U nás se o auta stará samostatný tým specialistů. Vyřešíme za vás veškeré papírování a navíc měsíční splátka už zahrnuje pojištění, servis i asistenci. Vytvoříme vám nabídku, která odpovídá tomu, jak auto opravdu používáte. Havex Auto. Operativní leasing, který vám uleví od starostí.

0: dní v týdnu jenom česky.
1: Český Blaník. Rádio Český Blaník.
0: České písničky, které máte rádi.
2: Vaše zboží v bezpečí, včas a kamkoliv. Intertas Plus. Silniční, letecká i námořní doprava na míru. Intertas Plus.cz.
3: Takže, co potřebujeme? Hrnce ty vezmeme v matu. Vrtačku v matu, tu barvu na dřevo v matu a baterii do dřezu v matu.
4: Mně by se ta baterie asi líbila spíš lesklá.
3: Ale ne v matu, v matu. Tam mají železářství, nářadí do dílny, zahradní a domácí potřeby.
4: A teď na podzim? Akce jako hrom na hrábě, zahradní kolečka, sekeru, podzimní hnojiva i na svíčky na dušičky. Byt, dům i chatu vybavíte v matu.
5: Mat. Ten obchod mám rád.

0: Intertas Plus. Česká jistota v dopravě. Silnice, vzduch i moře. Doručíme kamkoliv. Kvalita služeb bez kompromisů. Intertas+.cz.
1: Jsme firma FL Brány. V jižních Čechách vyrábíme hliníkové posuvné brány a ploty. Nové oplocení vám namontují kdekoliv v ČR naši místní montážní partneři. Cenu plotu jednoduše zjistíte na našem webu www.flbrany.cz. Nebaví vás kalkulačky, které chtějí nakonec vaše osobní údaje? Tak to u nás nehrozí. Na naší kalkulačce zjistíte cenu i bez registrace. flbrany.cz. Prostě pohoda.
2: Rádio Český Blaník.

vždycky trochu jako kluk, ale žádná ženská neví, že je nám to vlastně fuk od kolébky.

o ten třeba bojovat. Možná doma víc než v ringu, ženský nechápou to snad. Občas jsme jen trochu smutní, svobodu že třeba dát. Za tajemství minisukní, ale dál chcem riskovat. Ten báječnej mužskej svět, ten báječnej mužskej svět, nepochopí.

Jsme buď v klubu gentlemani, nebo páni z nemanic. Pro nás rozdíl v tom moc není, jedný hry jen rub a líc. Ať si hrajem s mikroskopem, nebo s klíčem na svíčky, ať už pomalu či hopem.

0: kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
1: Jsme firma FL Brány. V jižních Čechách vyrábíme hliníkové posuvné brány a ploty. Nové oplocení vám namontují kdekoliv ČR naši místní montážní partneři. Cenu plotu jednoduše zjistíte na našem webu www.flbrany.cz. Nebaví vás kalkulačky, které chtějí nakonec vaše osobní údaje? Tak to u nás nehrozí. Na naší kalkulačce zjistíte cenu i bez registrace. flbrany.cz. Prostě pohoda.
2: Vaše zboží v bezpečí, včas a kamkoliv. Intertas Plus. Silniční, letecká i námořní doprava na míru. Intertas Plus.cz.
3: Takže, co potřebujeme? Hrnce ty vezmeme v matu. Vrtačku v matu, tu barvu na dřevo v matu a baterii do dřezu v matu.
4: Mně by se ta baterie asi líbila spíš lesklá.
3: Ale ne v matu, v matu. Tam mají železářství, nářadí do dílny, zahradní a domácí potřeby.
5: A teď na podzim? Akce jako hrom na hrábě, zahradní kolečka, sekeru, podzimní hnojiva i na svíčky, na dušičky. Byt, dům i chatu vybavíte v matu.
6: Mat. Ten obchod mám rád.
7: Nadešel čas pro stěhování? Stěhování Vrána je to správné řešení. Máme zkušenosti, svaly, vybavení a kvalitní vozový park. www.stěhováníVrána.cz.
8: Český Blaník.
9: To je Blaníček.

0: Radio Český Blaník.
1: Kontejnery Siegel, dobrý den.
2: Dobrý, potřebuji přistavit hodně kontejnerů, ale fakt hodně. Tak 10?
1: A tomu říkáte hodně?
3: Jsme Siegel. V Praze vám přistavíme třeba 20 kontejnerů na jednou. www.siegel.cz
0: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
4: Připojte se k Intertas Plus a objevte práci řidiče kamionu. Jistotu a férovost a zázemí hledejte na intertasplus.cz. Intertas Plus.cz.

častokrát, že si mé slunce, o němž nikdo nemá zdání. Řekl jsem to vážně, jenže nesmíš to tak brát.

A jestli to půjde, nebudem se bát. Nikdo tu není, to se ti jen zdá. A jestli to půjde, nebudem si lhát. Záplavy minou, zbyde jenom hlad. Jestli to půjde, nebudem si přát. Dárky tu nejsou, není si co dát. Jestli to půjde, nebudem se smát. K smíchu nic není, jsme jenom my dva.

0: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí, zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz. Rádio Český Blaník.
1: To jsou české písničky, které si zpívali už naši rodiče.
2: A přichází do mě žít nebo zvát, tančí pílíška naší je můj pán.
3: Písničky, na kterých jsme vyrostli.
1: Takové, které si s námi zpívají i naše děti.
3: Rádio Český Blaník.
1: České písničky, které máte rádi.
3: Tři ve tři.
1: Každý všední den, krátce po 15. hodině.
3: Tři ve tři.
1: Na Českém Blaníku.
3: Český Blaník.
1: To je Blaníček.

0: Milovníci zahrad, zbystřete! V rodinném zahradnictví Kunratice právě probíhá velký podzimní výprodej rostlin se slevou až 50%. Využijte až do 15. října mimořádné slevy v zahradnictví Kunratice. Těšíme se na vás každý den. Zahradnictví Kunratice vám dává více.
1: Rádio Český Blaník.
2: To je i David Kol.

Žiješ na kolejích, vlaky už odjeli a město poliká dětský stíny. Pod okny na pacích a lidi v ulicích jsou tak prázdný, až se chce řvát.

0: sebere si to sama. Seber si to sama.
1: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, jenom česky.
2: Český Blaník.

0: Zorinko, poď ke mne. Zoro, ke mne. Zorko. Hele, podívej, co mám. Na. No, hodná holka.
1: Když neposlouchá na jméno, určitě poslechne na dobrotu. Chutné a zdravé pamlsky, čistě přírodní krmiva od malých výrobců i všechno ostatní pro pejsky najdete na www.zvířecírodina.cz. Objednávky odesíláme hned. Zvířecí rodina. Stačí říct jenom na...
2: Obrovská slevová akce v Planeu. Pouze do pondělí ušetříte se slevodny až 50%. A doručení. Využijte jedno z více než 40 000 výdejních míst. Planeo.
3: Audiobraní je tady. Užijte si s audiotékou stovky audioknih se 40% slevou a dopřejte si pořádnou nálož poslechu. Vybírejte na audiotéce z oblíbených bestsellerů a těch nejlepších audioknih všech žánrů. Právě teď o 40% levněji na audiotéka.cz.
4: Víš, mě se taky stýská. A najednou zdá se máme proč znovu seznát.

0: Kontejnery Siegel, dobrý den.
1: Dobrý, potřebuju přistavit hodně kontejnerů, ale fakt hodně. Tak 10?
0: A tomu říkáte hodně?
2: Jsme Siegel. V Praze vám přistavíme třeba 20 kontejnerů na jednou. www.siegel.cz.
3: Trubky troubí, vstávat se má.
4: Jenže my máme postel z Rošty.cz a z té se fakt nevstává.
3: Rošty.cz, poctivá česká výroba a spánek, co drží. Rošty.cz drží vás, když spíte.

0: Nadešel čas pro stěhování? Stěhování Vrána je to správné řešení. Máme zkušenosti, svaly, vybavení a kvalitní vozový park. www.stěhováníVrána.cz.
1: Jo, ono se řekne schody, ale vybrat ty správný schody, to už není jenom tak. Pohodlné, bezpečné, hezké a dřevěné nebo jiné. A hlavně, aby byly kvalitní. A víte co? Já zajedu do Jílového. Rodinná společnost JK+. Tam vědí a hlavně umí. www.jkplus.cz.
2: Jak to vůbec stíháš? Doktory s dětmi, svoje kontroly?
3: Mnohem líp než dřív. Teď chodíme na polikliniku Florence. Děti tam mají pediatra, já i manžel praktika. A když je potřeba navazující péče, i specialisty. Vše na jednom místě. Jdi na poliklinikaflorence.cz.
4: Poliklinika Florence. Ke všem lékařům na jednu adresu.
5: Rádio Český Blaník.
6: To jsou české písničky, které si zpívali už naši rodiče.
7: Já budu chodit po špičkách, snad dětí nezbudím.
8: Písničky, na kterých jsme vyrostli.
9: Středověk neskončil, středověk trvá.
6: I takové, které si s námi zpívají i naše děti.
10: Život je krásný, je na konci světa, ve sbírce básní.
5: Rádio Český Blaník.
6: České písničky, které máte rádi. 24 hodin denně, 7 dní v týdnu jenom česky.
5: Český Blaník.

0: Renault nebo Dacia. V Autosav Benešov najdete širokou nabídku nových vozů i autorizovaný servis pod jednou střechou. Profesionální služby, výhodné financování, výkup vašeho vozu a přístup, který oceníte. Autosap Benešov. Jedeme s vámi každý den.
1: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
2: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
3: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
4: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
5: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.

0: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
1: Vážně? A co umí?
0: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
1: Objevte s námi svět extra výhod s Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
2: Karle, řekni, že jsi nezapomněl rezervovat restauraci na maminčiny narozeniny.
3: Jak bych mohl?
2: Tak jak se jmenuje?
3: Maminka.
2: Restaurace, ty jsi zapomněl.
3: Prosím tě, no dovol.
2: Karle, já vztek ze zelená.
3: No vidíš, Zelená zahrada se to jmenuje. Vynikající švejžužu a na kukpau tam prechodí i ten dejdar.
2: Ale víš, že máti je spíš na ryby.
3: Neboj za to, maminka si klidně může dát humra z akvária.
4: Restaurace Zelená zahrada. Čínská kuchyně, grilované ryby a stejky. Skvělý personál, úžasné prostředí, prorodinné oslavy i obyčejně neobyčejné obědy.
5: Je tu Opel 24 a s ním i pořádná porce výhod. Akční ceny, zimní pneumatiky zdarma, 5 let záruky a s 0% financováním bez navýšení. Ale pozor, Opel 24 končí již 30. září. Jsme Tukas, váš partner provozy Opel v Praze. Tukas.cz. Když Opel, tak Tukas.
6: Český blaník.
7: To je Blaníček.

Měli jsme dva hrníčky, čtyři talíře, vyzdobené sluníčky, přímo od malíře, cukru na pět hromádek, čtyři knížky pohádek.

vím. Teď mi řekneš, že se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysnili. Ale to ne. Tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den po dní prodáváme za úspěch. Za nový koberec do přecíně. Za novou značku auta. Za exotické diapozitivy naší báječné dovolené. Proč mi někdy nekoupíš třeba polárku? Na čí lásce velký sál?

0: Český Blaník.
1: Český Blaník.
0: Český Blaník.
2: Na malý posteli u Klen Kojten, po nočním veselí ještě pořád vidím dvojitě, ale v tvým raním útěku střízlivým

zase se sejdem skrytí v opilosti kyslých vín. Bezmocný z toho, jak nevíme, co s tím. Spletení projdem půlnočním městem, zmateným duším se nabídnem s gestem života znalých, ale v skutečnosti.

0: Drbis ohrada výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se z lamých výběhů.
1: Nevím, čím to je, ale v létě se chce s námi fotit úplně každý. Ze předu, z boku, s úsměvem i bez. Já stojím, koukám a dělám, že je to náhoda. My lami máme prostě charisma. Přijeďte, dáme společný selfie.
0: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
2: Léto v Praze? Zažijte ho naplno v Levels Prague. Hry, atrakce, zábava a zážitky pro malé i velké pod jednou střechou. Když venku pálí slunce nebo vás překvapí déšť, Levels je jasná volba. Levels Prague má ji na Národní třídě. Letní rodinná zábava, která baví. Levels.
3: Tak na co se čeká? Řídí to tu někdo?
4: Začni to tu řídit. Dopravní podnik hlavního města Prahy hledá řidiče autobusů a tramvají. Chceš stálou práci v nestálé době? 50 tisíc měsíčně a 5 týdnů dovolené? Máš řidičák, ideálně Dčko, ale může být i Bčko nebo Cčko. Jsi spolehlivý a umíš to s lidmi? Pak nás kontaktuj na dpp.jobs.cz.
5: Děti rostou, ale jejich lyžáky bohužel ne.
6: Počte si boty v Happy Sportu a můžete je kdykoliv vyměnit.
5: Pro všechny nabízíme v průběhu zápůjčky i výměnu lyží za snowboard nebo běžky.
6: Pozor, lavina! Kompletní zimní výbavu na celou sezónu vám půjčíme za cenu jen 9 dnů.
5: A dětem přidáme helmu zdarma.
6: Happy Sport. Největší výběr za nejlepší ceny.
5: Nejjednodušší cesta nahory vede přes Happy Sport.
7: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
8: Český Blaník.

0: Český blaník.
1: Český blaník.
2: Křížovky si koupíme, koupíme, koupíme.
3: A jaké?
2: Alfa křížovky, ty s duhou.
3: A s tákem.
2: Najdete na levnekřížovky.cz.
3: Alfa křížovky, kvalita za hubičku.
2: Mua.
4: Ahoj děti, tady Karol. Společně s Bobem, Bobkem a Lídlem pro vás máme velkou pěveckou školní výzvu. Zaspívejte s celou třídou naši písničku Jsme kuchaři. Nebo jakoukoliv, kterou máte rádi. Natočte se a pošlete nám to. A výhra. Celé dopoledne s Bobem, Bobkem a se mnou přímo u vás ve škole nebo školce. Soutěžíme od 7. září do 31. října. Více na Lidl.cz. Čau a pá.
5: Na kráji zamíchy.
6: Nová sezóna hokejové Tipsport Extraligy je tady. Sledujte všechny zápasy exkluzivně na OnePlay. Vyberte si pohled kamery, sledujte více utkání najednou. A to i kdykoliv ze záznamu. A zjistíte, že nejlepší český hokej zažijete na jednom místě. Jedině tady. Na OnePlay.

ať už z nich nikdy nikdo v životě nemůže střílet. Ještě se sejdem za 100 let, až se vydáš na poslední.

0: Rádio Český Blaník.
1: České písničky, které máte rádi.
2: Dívám se, dívám a ty spíš. Matně se leskne malý křík.

0: Atención!
1: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
0: Jasno!
1: Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
0: La Tropical!
1: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
2: Obrovská slevová akce v Planeu. Pouze do pondělí ušetříte se slevodny až 50%. Těšíme se na vás ve 123 prodejnách po celé republice. Planeo.
3: Milovníci zahrad, zbystřete! V rodinném zahradnictví Kunratice právě probíhá velký podzimní výprodej rostlin se slevou až 50%. Využijte až do 15. října mimořádné slevy v zahradnictví Kunratice. Těšíme se na vás každý den. Zahradnictví Kunratice vám dává více.
4: Rádio Český Blaník.

0: lidí.
1: Písničky, na kterých jsme vyrostli.
2: Středověk neskončil, středověk trvá.
3: I takové, které si s námi zpívají i naše děti.
4: Život je krásný, je na konci světa, vesmír se básní, ta nejhezčí věta.
1: Rádio Český Blaník.
3: České písničky, které máte rádi.
1: Rádio Český Blaník.

0: Máte pocit, že vám závazky přerůstají přes hlavu? Už vás nebaví žít ve stresu, že nezvládáte splácet? Nečekejte, až se vaše splátky změní v noční můru. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. Zavolejte nám ještě dnes na 800 100 900 nebo navštivte nfpdp.cz.
1: Přivítejte novou sezónu. Nákupy ve Fashion Aréně. Od 17. do 20. září objevte podzimní módu značek jako Levi's, Calvin Klein nebo Pepe Jeans se slevami 30 až 70%. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
2: Nákupy v online shop.cz.
3: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
2: www.onlineshop.cz.
4: Dny ETA jsou tady a s nimi parádní slevy. Varný robot ETA Leonardo, který bude vařit za vás. Právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 4500 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
5: Rádio Český Blaník.
6: To jsou české písničky, které si zpívali už naši rodiče.
7: A přichází do mě žít nebo zvát, takže píška vaší je můj pán.
5: Písničky, na kterých jsme vyrostli.
6: I takové, které si s námi zpívají i naše děti.
8: A jako první ráno vidím tvý kruhy podočí.
5: Rádio Český Blaník.
6: České písničky, které máte rádi. ...24 hodin denně, 7 dní v týdnu jenom česky.
5: Český Blaník.

0: Dny Merien v Prospánku, to jsou slevy 20% na vše. Postele i matrace, prostě to nejlepší pro spánek. Od pátku do pondělí Dny Merien a slevy 20% na vše v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
1: Některé okamžiky v životě v nás zůstávají navždy. První nádech. Úleva, když bolest ustoupí. Návrat domů po náročné léčbě. Už 10 let pomáháme psát příběhy, ve kterých má péče skutečný význam. Penta Hospitals. 10 let péče, která zanechává otisk.
2: Někdy je čas začít znovu, změnit směr, zkrátka vsadit na něco nového. Vyzkoušejte nové vozy SUV Chery. Špičková technologie a skvělý poměr výbavy a ceny. Chery, nová kapitola SUV vozů. Chery Praha Průhonice nebo Chery Praha CZ. Pro auta Chery se jezdí do Průhonic.

0: si opravdu cítil, když se spotápil a přitom si mě za ruku chytil. Jestli chvíli, malou chvíli máš.
1: Rádio Český Blaník.

0: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například tvoje Lidl značka Formel prací gel 44 dávek za novou běžnou cenu 119,90 nebo Freddy čistič sifonu 500 gramů za novou běžnou cenu 34,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Kontejnery Siegel, dobrý den.
2: Dobrý, potřebuju přistavit hodně kontejnerů, ale fakt hodně. Tak 10?
1: A tomu říkáte hodně?
3: Jsme Siegel. V Praze vám přistavíme třeba 20 kontejnerů na jednou. www.siegel.cz.
4: Kdo je tam?
5: Soudní exekutor.
4: Nejsme doma.
5: To máte pravdu, už nejste doma.
6: Nenechte své dluhy zajít takto daleko. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. nfpdp.cz.
7: To je úplně k sežrání.
8: Zastudené lisované granule Iberico ze španělského vepřového chutnají i těm největším mlsounům. Obsahují 86% masa a jako vše od Yogis jsou bez chemie. Mrkněte na yogis.cz. Navíc tento týden doprava zdarma z PPL. Yogis. Zdraví začíná v misce.
7: Cože? Říkala Yogis?
9: Opel 24 právě teď v Auta SRO v Příbrami. 24 dní, kdy můžete získat nový Opel se zvýhodněním až 140 tisíc korun. Zimními pneumatikami zdarma, pětiletou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Ale pozor, akce roku Opel 24 platí jen do 30. září. Přijďte si vybrat svůj nový Opel do Auta SRO v Příbrami. Více na auta.opeldealer.cz.

poznáš moju spoveď, tak otvor bránu, lebo ju rozbijem. Ja nechcem nič, len tvoju odpoveď. Poznáš ten pocit, keď muž podchladený čaká kvôli žene do rána. Jasné, že nie.

0: Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
1: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce 1000. Zhubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
0: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na vozp.cz.
2: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
3: Největší hity 80. a 90. Videoklipy na velkém plátně a atmosféra, která vás zvedne ze židla. Videoparty v Levels Prague. Každou sobotu od 21 hodin, 5. patro v Máji na Národní. Vstup je zdarma.
4: Levels.
5: Nejúspěšnější český hit muzikál všech dob slaví 20 let. Přijď znovu zažít hity Michala Davida, Lásku, smích a tanec. Na podzim 2026 startuje výroční tour po celé České republice. Děti ráje, energie, kterou nezastavíš. Více na dětiráje.tour.cz.
6: Ne, můj oblíbený hrnek.
7: Tak tohle není dobrý začátek dne.
8: No to snad ne.
9: Nemáte svůj den?
10: Tak si udělejte Alegria den.
11: Alegria dny jsou tady.
12: Se slevou 7% na zážitky.
11: Zážitkové restaurace.
12: Pobytové zážitky.
11: Adrenalin.
12: Automoto a mnohem víc.
11: U nás si vybere opravdu každý.
12: Tak neváhejte a udělejte si hezčí den na Alegrii.
11: Ale pozor, sleva 7% platí jen do pondělí.
12: Nejlepší dárek je zážitek.
13: Firma na zážitky.
12: CZ.
14: Písničky, které dobře znáte.
15: I ty, které jste už dlouho neslyšeli a rádi si je s námi znovu zaspíváte.
14: Přesně takový je

0: Rádio Český Blaník.
1: Křížovky si koupíme, koupíme, koupíme.
2: A jaké?
1: Alfa křížovky, ty s duhou.
2: A s ptákem.
1: Najdete na levnekřížovky.cz.
2: Alfa křížovky, kvalita za hubičku.
1: Mua.
3: Audiobraní je tady. Užijte si s audiotékou stovky audioknih se 40% slevou a dopřejte si pořádnou nálož poslechu. Vybírejte na audiotéce z oblíbených bestsellerů a těch nejlepších audioknih všech žánrů. Právě teď o 40% levněji na audiotéka.cz.
4: Dny Marianne Visku. Sleva 20% na jeden výrobek podle vašeho výběru a extra sleva 10% na celý nákup. Stačí v libovolné prodejně JISK od 18. do 21. září uplatnit kupon Marianne. JISK. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Datart uvádí Dny Marianne.
6: Dny Marianne, jo.
5: Ano, Dny Marianne s luxusními slevami. Dopřejte si prémiové velké spotřebiče Bosch série 8 s jedinečnou slevou 25% právě teď.
6: No to je sen.
5: Datart, opravdový elektrospecialista.

0: až budu starou ženou.
1: České písničky, které máte rádi.
2: Český Blaník.

pak se odsaď ještě dostanu. Tak jsem vděčnej.

chuť v hlavě si srovnat, pro co jsem žil. Píseň mám.

0: Takže co potřebujeme? Hrnce ty vezmeme v matu, vrtačku v matu, tu barvu na dřevo v matu a baterii do dřezu v matu.
1: Mně by se ta baterie asi líbila spíš lesklá.
0: Ale ne v matu, v matu. Tam mají železářství, nářadí do dílny, zahradní a domácí potřeby.
2: A teď na podzim? Akce jako hrom na hrábě, zahradní kolečka, sekeru, podzimní hnojiva i na svíčky na dušičky. Byt, dům i chatu vybavíte v matu.
3: Mat. Ten obchod mám rád.
4: Renault nebo Dacia? V Autosav Benešov najdete širokou nabídku nových vozů i autorizovaný servis pod jednou střechou. Profesionální služby, výhodné financování, výkup vašeho vozu a přístup, který oceníte. Autosav Benešov. Jedeme s vámi každý den.
5: Atención, señoras y señores!
6: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
5: Yeso!
6: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
5: La Tropical!
7: Nová sezóna hokejové Tipsport Extraligy je tady. Sledujte všechny zápasy exkluzivně na OnePlay. Vyberte si pohled kamery, sledujte více utkání najednou. A to i kdykoliv ze záznamu. A zjistíte, že nejlepší český hokej zažijete na jednom místě. Jedině tady. Na OnePlay.
8: Písnička na přání.
9: Každý všední den vždy po 8., po 11. a po 17. hodině.
8: Písnička na přání na Českém blaníku. Český blaník.

0: Nadešel čas pro stěhování? Stěhování Vrán je to správné řešení. Máme zkušenosti, svaly, vybavení a kvalitní vozový park. www.stěhováníVrána.cz.
1: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
2: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
3: Nákupy v online shop.cz.
4: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
3: www.onlineshop.cz.
5: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě?

0: Marian a slevy 20% na vše v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
1: Sportfilm Festival Liberec. Maraton sportovních filmů a besed ve vratislavických desítkách. Sportfilm láká na Alberta Tombu, Petra Čecha, Pepu Trojana, Petra Kolečka nebo fotbalistky Slávie. A přijde i Zuzka Maďarová. Sportfilm.cz.

vždycky začal žít až z večera. Jak kýčovitej hit. Představ si to, i když mě u chodníku stála Sierra.

0: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu jenom česky.
1: Český Blaník.
2: Na boku nebo na zádech? Přijďte nám do prodejen pro spánku ukázat, jak se vám spí nejlépe a my to ostatní zařídíme. V prodejnách pro spánek si vše vyzkoušíte a naši experti vám poradí, jak zdravě spát. Jsme vám všude na blízku. Pro spánek. Spěte lépe, žijte lépe.
3: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČEZ, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČEZ máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČEZ. Čistá energie zítřka.
4: Někdy je čas začít znovu, změnit směr, zkrátka vsadit na něco nového. Vyzkoušejte nové vozy SUV Chery. Špičková technologie a skvělý poměr výbavy a ceny. Chery, nová kapitola SUV vozů. Chery Praha Průhonice nebo Chery Praha CZ. Pro auta Chery se jezdí do Průhonic.

0: Kvalitní interiérové schody, to je firma JK Plus Jílové u Prahy. Schodiště všech tvarů, typů a materiálových provedení. A nejen schodiště, ale také různé druhy zábradlí. www.jkplus.cz Rodinná společnost se sídlem v Jílovém u Prahy. JK Plus. Poctivé schody.
1: Místo, kde vznikají nové nápady a nezapomenutelné chvíle?
2: Lázně Vráž u Písku.
1: Zrekonstruovaná oranžerie v Lázních Vráž nabízí jedinečné zázemí pro firemní setkání, školení i konference. A také pro váš svatební den.
2: Lázně Vráž u Písku.
1: Ať už přijedete pracovně nebo za odpočinkem, zastavte se v naší zámecké restauraci. Vychutnejte si domácí kuchyně a nádherný výhled do anglického parku. Lázně Vráž, váš druhý domov.
3: Lázně-vráž.cz.
4: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
5: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
6: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KB.cz.
7: Obrovská slevová akce v Planeu. Pouze do pondělí ušetříte se slevodny až 50%. A doručení. Využijte jedno z více než 40 000 výdejních míst. Planeo.
8: Rádio Český Blaník.
9: To jsou české písničky, které si zpívali už naši rodiče.
8: Písničky, na kterých jsme vyrostli.
9: Takové, které si s námi zpívají i naše děti.
8: Rádio Český Blaník.
9: České písničky, které máte rádi.
8: 3 ve 3.
9: Každý všední den, krátce po 15. hodině.
8: 3 ve 3.
9: Na Českém Blaníku. 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, jenom česky.
8: Český Blaník.

je jenom několik takových slov. Jsou prostá, vzácná a nezbytná. Někdy je vyslovujeme příliš často a pak se nám zdají být všední a obyčejná. Ale ten, kdo alespoň jednou poznal jejich pravou cenu, jim už nikdy neukřivdí, neboť jejich cena je cenou a smyslem našeho života.

0: Rádio Český Blaník.
1: České písničky, které máte rádi.
2: Evropo, Evropo, už jsou to léta, řekli jsme s Bohem a slehla se zem. Tak už se nezlob a buď

0: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Leko farmářský šál 100 gramů z Kaufland Card Extra za 15,90. Kavalír tvarohový za 11,90 a jojo bombóny různé druhy z Kaufland Card Extra za 13,90. Až do 22. září. Kaufland.
1: Máte pocit, že vám závazky přerůstají přes hlavu? Už vás nebaví žít ve stresu, že nezvládáte splácet? Nečekejte, až se vaše splátky změní v noční můru. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. Zavolejte nám ještě dnes na 800 100 900 nebo navštivte nfpdp.cz.
2: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak skvělá dohoda.
3: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
4: Tak na co se čeká? Řídí to tu někdo?
5: Začni to tu řídit. Dopravní podnik hlavního města Prahy hledá řidiče a řidičky tramvají. Chceš stálou práci v nestálé době? 50 tisíc měsíčně a 5 týdnů dovolené? Máš řidičák Bčko? Jsi spolehlivý a umíš to s lidmi? Pak nás kontaktuj na dpp.jobs.cz.
6: Vánoce začínají v kuchyni. Tak proč si ty letošní neužít v nové? Objednejte si kuchyň Oresi do 5. října a montáž do Vánoc vám garantujeme. Začněte 3D návrhem zdarma. Oresi vám dá víc.
7: Na mobilním telefonu, na tabletu či počítači?
8: A také v digitální síti DAB.
7: Tady všude si můžete pustit Český Blaník.
8: Rádio, které vám hraje 24 hodin denně jenom česky.
7: Český Blaník. V DABu i na webu radioblaník.cz. Český Blaník.
8: To je Blaníček.

0: české písničky, které máte rádi.
1: Český Blaník.
2: Křížovky si koupíme, koupíme, koupíme.
3: A jaké?
2: Alfa křížovky, ty s duhou.
3: A s tákem.
2: Najdete na levnekřížovky.cz.
3: Alfa křížovky, kvalita za hubičku.
2: Mua.
4: Zažijte kouzelné podmorské dobrodružství v kulturním domě Josefa Suka Sedlčany. V neděli 20. září od 5 hodin odpoledne vás čeká pohádka Malá mořská Dana v podání divadla Prima Den. Příběh plný písniček, humoru a mořských kouzel potěší malé i velké diváky. Vstupenky kupujte na kdjs.cz. Kulturní dům Josefa Suka Sedlčany. Vaše brána ke kulturním zážitkům.
5: Datart uvádí Dny Merien.
6: Dny Merien, jo.
5: Ano, Dny Merien s luxusními slevami. Pořiďte si vybrané malé spotřebiče ETA, které jsou teď o polovinu levnější a výhodnější než kdy dříve.
6: No to je sen.
5: Datart, opravdový elektrospecialista.

0: bahu, umba bahu, bahu bahu, umba bahu, umba bahu, bahu bahu, umba bahu, umba bahu, bahu bahu, umba bahu.
1: Někdy do hráčí kráčet brnění, má na něm rádoby arp. Když není uhozen, rychle je prozrazen, když neříká krásné R, tak ten si říká o malheur. Moudrý král princeznin bratranec, když vdával svých pět dcer, řek to dál nesnesu a pachnul do lesu, žádný ženich nemá R, kdo nemá R, ztrácí charakter.

0: Český Blaník.
1: České písničky, které máte rádi.

0: Lehnu si, zvednu si nohy. Čtu si, zvednu si hlavu.
1: A když chci klid, zvednu hlas. Že chci motorovej rošt.
0: Rošty.cz, poctivá česká výroba a spánek, co drží. Motorové rošty, pohodlí na stisknutí. Rošty.cz, drží vás, když spíte.
2: Attention!
3: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci...
2: Yeso!
3: Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí slunné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
2: La Tropical!
3: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
4: Chceš žít značkový život? Nebo ten opravdový? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
5: Opel 24 právě teď v Auta SRO v Příbrami. 24 dní, kdy můžete získat nový Opel se zvýhodněním až 140 000 korun. Zimními pneumatikami zdarma, pětiletou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Ale pozor, akce roku Opel 24 platí jen do 30. září. Přijďte si vybrat svůj nový Opel do Auta SRO v Příbrami. Více na auta.opeldealer.cz.
6: Co Čech, to rekordman.
7: Není nás mnoho, ale máme mezi sebou spoustu výjimečných lidí.
6: Pojďte si s námi o nich povídat.
7: Každý všední den vždy po 9. a po 14. hodině.
6: Co Čech, to rekordman.
7: Na Českém Blaníku.
6: Český Blaník.
7: To je Blaníček.

se na koních, co hledají. Ho v cizích stájích jednou hrana zazvoní, i těm jezdcům na koních, co stále vedou.

vítr zavane, vzplane srdce hlavane a začne být, zavládne klid. Oči jezdců spatří svět, obzoru kam chtěli jít, kde spočinou, kde spočinou.

zároveň snad. A tehdy poprvé si řekl, nevadí, zase bude líp. Pomalu šel rok a zase stejná škola čeká.

0: zase bude líp.
1: Jsme firma FL Brány. V jižních Čechách vyrábíme hliníkové posuvné brány a ploty. Nové oplocení vám namontují kdekoliv v ČR naši místní montážní partneři. Cenu plotu jednoduše zjistíte na našem webu www.flbrany.cz. Nebaví vás kalkulačky, které chtějí nakonec vaše osobní údaje? Tak to u nás nehrozí. Na naší kalkulačce zjistíte cenu i bez registrace. flbrany.cz. Prostě pohoda.
2: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
3: Vážně? A co umí?
2: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
3: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
4: Rodinná akce, párty s kamarády nebo netradiční rande? Levels Prague, největší zábavní centrum v Evropě. 3 patra zábavy, přes 200 arkád, minigolf, kuželky, šipky i autodrom. Živé sportovní přenosy, bary, skvělé jídlo a hodiny zábavy. Levels v máji na Národní třídě.
5: Když do 3 počítáte un, dos, stres, když vám v žilách koluje mojito a když vaše srdce bije v rytmu salsy,
6: yeso!
5: Tak přijďte k nám. Jsme pražská latinsko-americká taneční škola La Tropical.
6: La Tropical!
5: Taneční kurzy pro děti i dospělé, workshopy, profesionální rodilí lektoři, ale hlavně zábava. Přijďte na zkušební hodiny. Bereme i multisportky.
6: Yeso!
5: La Tropical. Přijďte tancovat, přijďte se bavit, přijďte žít.
7: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Intech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
8: Rádio Český Blaník.

0: Kytky, které máte rádi.
1: Na rádiu Český Blaník.
2: Už víš, co máš s tím ramenem?
3: Praktik mi doporučil vyšetření u specialisty.
2: Takže musíš zase někam jinam.
3: Právě že ne. Chodím na polikliniku Florence. Mám tam praktika a k dispozici i specialisty. Objednávám se na čas a je to přímo v centru.
2: To bych taky potřeboval.
3: Tak jdi na poliklinikaflorence.cz.
1: Poliklinika Florence. Vaše zdraví v centru.
4: Dny Merien v Prospánku, to jsou slevy 20% na vše. Postele i matrace, prostě to nejlepší pro spánek. Od pátku do pondělí Dny Merien a slevy 20% na vše v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
5: Ahoj, tady Vašek Nojt Bárta. Kdykoliv mám trochu volna, moc rád beru celou rodinu na místa, která baví nás všechny. A přesně takové místo mají naši kamarádi. Statek u Merlina. Zoopark, kde jsou zvířata opravdu na dosah ruky. Pro rodiny, děti i školní výlety. www.statekumerlina.eu

tak mi řekni, o čem sníš. Jsi má víla, to už víš. Jsi má láska z lesklých filmů, jsi má láska z krásných snů. I když nevím, zda mi vůbec rozumíš, mám rád vůni ze tvých vlasů, mám rád chuť tvých drobných rtů. I když líbat

ať ti v pusu můžu dát. Jsi má láska, mám tě rád. Jsi můj důvod, proč jsem vzhůru, i když dávno měl bych spát. Ty však pokaždé mě vyrušíš, pořád chceš, abych ti zpíval, pořád chceš mi polštář brát. Dobře víš, že se to nesluší, já ti zpívám.

0: a ty si důvod. Dobrou noc.
1: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Kunín, pohár, různé druhy za 10,90. Smetanový jogurt z Valašska z Kaufland Card Extra za 8,90. A Edušo zrnková káva kilo z Kaufland Card Extra za 279,90. Až do 22. září. Kaufland.
2: Kontejnery Siegel, dobrý den.
3: Dobrý, potřebuji přistavit hodně kontejnerů, ale fakt hodně. Tak 10.
2: A tomu říkáte hodně?
4: Jsme Siegel. V Praze vám přistavíme třeba 20 kontejnerů na jednou. www.siegel.cz.
5: Kdo je tam?
6: Soudní exekutor.
5: Nejsme doma.
6: To máte pravdu, už nejste doma.
7: Nenechte své dluhy zajít takto daleko. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. nfpdp.cz.
8: Datart uvádí Dny Merien.
9: Dny Merien, jo.
8: Ano, Dny Merien s luxusními slevami. O 15% výhodněji nyní pořídíte třeba vybrané tiskárny a monitory pro práci i zábavu.
9: No to je sen.
8: Datart, opravdový elektrospecialista.
10: Děti rostou, ale jejich lyžáky bohužel ne.
11: Počte si boty v Happy Sportu a můžete je kdykoliv vyměnit.
10: Pro všechny nabízíme v průběhu zápůjčky i výměnu lyží za snowboard nebo běžky.
11: Pozor, lavina! Kompletní zimní výbavu na celou sezónu vám půjčíme za cenu jen 9 dnů.
10: A dětem přidáme helmu zdarma.
11: Happy Sport. Největší výběr za nejlepší ceny.
10: Nejjednodušší cesta na hory vede přes Happy Sport.
12: Je tu Opel 24 a s ním i pořádná porce výhod. Akční ceny, zimní pneumatiky zdarma, 5 let záruky a s 0% financováním bez navýšení. Ale pozor, Opel 24 končí již 30. září. Jsme Tukas, váš partner provozy Opel v Praze. Tukas.cz. Když Opel, tak Tukas.
13: Radio Český Blaník.

0: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G.
1: Třikrát zelená, smažák!
2: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
3: Karle, řekni, že jsi nezapomněl rezervovat restauraci na maminčiny narozeniny.
4: Jak bych mohl?
3: Tak jak se jmenuje?
4: Maminka.
3: Restaurace, ty jsi zapomněl.
4: Prosím tě, no dovol.
3: Karle, já vztek ze zelenám.
4: No vidíš, Zelená zahrada se to jmenuje. Vynikající švejžužu a na kukpau tam prechodí i ten dejdar.
3: Ale víš, že máti je spíš na ryby.
4: Neboj za to. Maminka si klidně může dát humra z akvária.
5: Restaurace Zelená zahrada. Čínská kuchyně, grilované ryby a stejky. Skvělý personál. Úžasné prostředí. Pro rodinné oslavy i obyčejně neobyčejné obědy.
6: ...24 hodin denně, 7 dní v týdnu jenom česky.
7: Český Blaník. Český Blaník.

0: Nákupy v online shop.cz.
1: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
0: www.onlineshop.cz.
2: Zorinko, pojď ke mně. Zoro, ke mně. Zorka. Hele, podívej, co mám. Na. No. Hodná holka.
3: Když neposlouchá na jméno, určitě poslechne na dobrotu. Chutné a zdravé pamlsky, čistě přírodní krmiva od malých výrobců i všechno ostatní pro pejsky najdete na www.zvířecírodina.cz. Objednávky odesíláme hned. Zvířecí rodina. Stačí říct jenom na...
4: KFC ti zase nabízí víc.
5: MacBooky Neo.
4: iPhone 17.
5: Laserové projektory.
4: Sluchátka Apple Beats.
5: A stovky dalších cen.
4: Kup si teď KFC s Pepsi a hraj o skvělé ceny.
5: Registruj účtenku a získej slevový kupón.
4: Podmínky na vyhrajskfc.cz.

to chodí, hlavu nevěším, pojedu lodí. Než si to hodit, spíš se hodím do pohody u vody a počkám si, až retro zase

0: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, bannery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí, zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz. Rádio Český Blaník.
1: To jsou české písničky, které si zpívali už naši rodiče.
2: A přichází do mě žít nebo zvár, tančí pílíška vaší, je můj pán.
0: Písničky, na kterých jsme vyrostli.
1: Takové, které si s námi zpívají i naše děti.
0: Rádio Český Blaník.
1: České písničky, které máte rádi.

0: Český Blaník.
1: Přes vlny Rubikonu k tobě víš, jako když stoupá rtuť skrz amorový šípy, ucítíš, jak se ti napne hruď. Přes vlny Rubikonu k tobě víš, jako když stoupá rtuť skrz amorový šípy, ucítíš, jak se ti napne hruď. Potichu krást jen tvůj stín za záclonou.

0: Máte pocit, že vám závazky přerůstají přes hlavu? Už vás nebaví žít ve stresu, že nezvládáte splácet? Nečekejte, až se vaše splátky změní v noční můru. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. Zavolejte nám ještě dnes na 800 100 900 nebo navštivte nfpdp.cz.
1: Obrovská slevová akce v Planeu. Pouze do pondělí ušetříte se slevodny až 50%. Těšíme se na vás ve 123 prodejnách po celé republice. Planeo.
2: Český Blaník.
3: To jsou české písničky, které jste už dlouho ne...

0: Místo, kde vznikají nové nápady a nezapomenutelné chvíle?
1: Lázně Vráž u Písku.
0: Zrekonstruovaná oranžerie v Lázních Vráž nabízí jedinečné zázemí pro firemní setkání, školení i konference. A také pro váš svatební den.
1: Lázně Vráž u Písku.
0: Ať už přijedete pracovně nebo za odpočinkem, zastavte se v naší zámecké restauraci. Vychutnejte si domácí kuchyně a nádherný výhled do anglického parku. Lázně Vráž, váš druhý domov.
2: Lázně.vráž.cz. Léto v Praze? Zažijte ho naplno v Level Sprák. Hry, atrakce, zábava a zážitky pro malé i velké pod jednou střechou. Když venku pálí slunce nebo vás překvapí déšť, Levels je jasná volba. Level Sprák má ji na Národní třídě. Letní rodinná zábava, která baví. Levels.
3: Jsme Český Blaník.
4: A najdete nás i na síti všech sítí.
3: Fotky, videa i příběhy českých písniček.
4: To vše na Facebooku a Instagramu.

0: Další Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září. A hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
1: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
2: Nejúspěšnější český hit muzikál všech dob slaví 20 let. Přijď znovu zažít hity Michala Davida, Lásku, smích a tanec. Na podzim 2026 startuje výroční tour po celé České republice. Děti ráje, energie, kterou nezastavíš. Více na dětirájetour.cz.
3: Vánoce začínají v kuchyni. Tak proč si ty letošní neužít v nové? Objednejte si kuchyň Oresi do 5. října a montáž do Vánoc vám garantujeme. Začněte 3D návrhem zdarma. Oresi vám dá víc.
4: Večery se zase začínají prodlužovat a brzy nás čeká podzim. Vytvořte si doma útulná zákoutí díky našemu širokému sortimentu nábytku, doplňků i dekorací. JISK – Scandinavian Sleeping and Living.
5: Rádio Český Blaník.
6: To je i Marta.

zvedavý neumírá a dobře ví, kam letí ten čár. Dá ti okovů pár zlatých,

0: Nadešel čas pro stěhování? Stěhování Vrána je to správné řešení. Máme zkušenosti, svaly, vybavení a kvalitní vozový park. www.stěhováníVrána.cz.
1: Každý den řešíme malé i velké výzvy v péči o své zdraví, v pohybu a sportu, pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
2: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
3: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
4: Pozor, u dětka se děje něco velkého. Jako první v Česku přinášíme novinky od světově proslulého studia Hexo Gaming. Hity, co baví hráče po celém světě. Herna u dětka.cz s novinkama o krok napřed.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
6: Sportfilm Festival Liberec. Maraton sportovních filmů a besed ve vratislavických desítkách. Sportfilm láká na Alberta Tombu, Petra Čecha, Pepu Trojana, Petra Kolečka nebo fotbalistky Slávie. A přijde i Zuzka Maďarová. Sportfilm.cz.
7: Rádio Český Blaník.
8: To jsou české písničky, které si zpívali už naši rodiče.
7: Písničky, na kterých jsme vyrostli.
8: I takové, které si s námi zpívají i naše děti.
7: Rádio Český Blaník.
8: České písničky, které máte rádi.
9: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, jenom česky.
7: Český Blaník.

0: Český Blaník.
1: Český Blaník.
2: Nákupy v online shop CZ.
3: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
2: www.onlineshop.cz.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 49,90. Květák jeden kus s apkou za 19,90. A svijanský más půl litru za 10,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
5: No, konečně! Pořádná podpora pro menší a střední podniky. Dotace v programu Optak. Na nové stroje, softwary, e-shopy, na co potřebujete.
6: Firma Maxi Dotace vám dotace zařídí.
5: Rozvíjejte své podnikání. Dotace až 1 000 000 korun pro menší projekty a desítky milionů pro ty velké.
6: Bez starostí a papírování. Maxi Dotace vše zařídí. Ozvěte se hned. Maxi Dotace.cz.

0: Renault nebo Dacia. V Autosav Benešov najdete širokou nabídku nových vozů i autorizovaný servis pod jednou střechou. Profesionální služby, výhodné financování, výkup vašeho vozu a přístup, který oceníte. Autosap Benešov. Jedeme s vámi každý den.
1: Atención, señoras y señores!
2: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
1: Yes, so.
2: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
1: La Tropical!
3: Ne, můj oblíbený hrnek.
4: Tak tohle není dobrý začátek dne.
5: No to snad ne.
6: Nemáte svůj den? Tak si udělejte Alegria den!
7: Alegria dny jsou tady.
6: Se slevou 7% na zážitky.
7: Zážitkové restaurace.
6: Pobytové zážitky.
7: Adrenalin.
6: Automoto a mnohem víc.
7: U nás si vybere opravdu každý.
6: Tak neváhejte a udělejte si hezčí den na Alegrii.
7: Ale pozor, sleva 7% platí jen do pondělí.
6: Nejlepší dárek je zážitek.
8: Firma na zážitky.
6: CZ
9: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu jenom česky.

0: jídlem pro vás máme velkou pěveckou školní výzvu. Zaspívejte s celou třídou naši písničku Jsme kuchaři. Nebo jakoukoliv, kterou máte rádi. Natočte se a pošlete nám to. A výhra celé dopoledne s Bobem Bobkem a se mnou přímo u vás ve škole nebo školce. Soutěžíme od 7. září do 31. října. Více na Lidl.cz. Čau a pa. Na kraji zamíchej.
1: Umělá inteligence ruší pracovní místa,

0: a ideálně i praxi v oboru? Přidej se k nám. Kontaktuj nás na dpp.jobs.cz.
1: Písničky, které dobře znáte.
2: I ty, které jste už dlouho neslyšeli a rádi si je s námi znovu zaspíváte.
1: Přesně takový je Český Blaník. Náš hudební dárek pro všechny milovníky českých písniček.
2: Český Blaník. V digitální síti DAB
1: i na webu radioblaník.cz. Radio Český Blaník.

0: Český Blaník.
1: České písničky, které máte rádi.
2: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
3: Jo, ono se řekne schody, ale vybrat ty správný schody, to už není jenom tak. Pohodlné, bezpečné, hezké a dřevěné nebo jiné. A hlavně, aby byly kvalitní. A víte co? Já zajedu do Jílového. Rodinná společnost JK+. Tam vědí a hlavně umí. www.jk+.cz.
4: Některé okamžiky v životě v nás zůstávají navždy. První nádech. Úleva, když bolest ustoupí. Návrat domů po náročné léčbě. Už 10 let pomáháme psát příběhy, ve kterých má péče skutečný význam. Penta Hospitals. 10 let péče, která zanechává otisk.

svátek, Pete Rogers jen dvou život vzal. Svědomí měl vedle nich si klek. Snad se chtěl modlit.

0: Kontejnery Seagle, dobrý den.
1: Dobrý, potřebuji přistavit hodně kontejnerů, ale fakt hodně. Tak 10?
0: A tomu říkáte hodně?
2: Jsme Seagle. V Praze vám přistavíme třeba 20 kontejnerů na jednou. www.seagle.cz.
3: Takže, co potřebujeme? Hrnce ty vezmeme v matu. Vrtačku v matu, tu barvu na dřevo v matu a baterii do dřezu v matu.
4: Mně by se ta baterie asi líbila spíš lesklá.
3: Ale ne v matu, v matu. Tam mají železářství, nářadí do dílny, zahradní a domácí potřeby.
4: A teď na podzim? Akce jako hrom na hrábě, zahradní kolečka, sekeru, podzimní hnojiva i na svíčky, na dušičky. Byt, dům i chatu vybavíte v matu.
5: Mat. Ten obchod mám rád.
6: Dvě legendy poprvé spolu na jednom pódiu. Václav Neckář a Petr Spálený míří do Prahy na společný koncert.
7: Přijďte si užít večer plný nestárnoucích hitů, emocí a melodií, které provázely celé generace. Nenechte si ujít tento jedinečný zážitek 26. října v divadle Hibernia v Praze.
6: Vstupenky jsou již v prodeji na ticketportal.cz a v divadle Hibernia.
8: Radio Český Blaník.

0: iKondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. iKondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
1: Kdo je tam?
2: Soudní exekutor.
1: Nejsme doma.
2: To máte pravdu, už nejste doma.
3: Nenechte své dluhy zajít takto daleko. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. nfpdp.cz.
4: Říkají jim medové matrace z propolisu a já už vím proč.
5: Protože po takové noci se ti nechce ani na snídaň.
6: Rošty.cz, poctivá česká výroba a spánek, co drží. Vyzkoušejte medové matrace od Materaso. Rošty.cz, drží vás, když spíte.
7: Místo, kde vznikají nové nápady a nezapomenutelné chvíle?
8: Lázně Vráž u Písku.
7: Zrekonstruovaná oranžerie v Lázních Vráž nabízí jedinečné zázemí pro firemní setkání, školení i konference. A také pro váš svatební den.
8: Lázně Vráž u Písku.
7: Ať už přijedete pracovně nebo za odpočinkem, zastavte se v naší zámecké restauraci. Vychutnejte si domácí kuchyně a nádherný výhled do anglického parku. Lázně Vráž, váš druhý domov.
8: Lázně.vráž.cz.
9: Opel 24 právě teď v Auta SRO v Příbrami. 24 dní, kdy můžete získat nový Opel se zvýhodněním až 140 000 korun. Zimními pneumatikami zdarma, pětiletou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Ale pozor, akce roku Opel 24 platí jen do 30. září. Přijďte si vybrat svůj nový Opel do Auta SRO v Příbrami. Více na auta.opeldealer.cz.
10: Rádio Český Blaník.

0: Český Blaník.
1: To je Blaníček.
2: Audiobraní je tady. Užijte si s Audiotékou stovky audioknih se 40% slevou a dopřejte si pořádnou nálož poslechu. Vybírejte na Audiotéce z oblíbených bestsellerů a těch nejlepších audioknih všech žánrů. Právě teď o 40% levněji na audiotéka.cz.
3: Nákupy v online shop.cz.
4: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
3: www.onlineshop.cz.
5: Když do tří počítáte do stres, když vám v žilách koluje mojito a když vaše srdce bije v rytmu salsy, tak přijďte k nám. Jsme pražská latinsko-americká taneční škola La Tropical.
6: La Tropical!
5: Taneční kurzy pro děti i dospělé, workshopy, profesionální rodilí lektoři, ale hlavně zábava. Přijďte na zkušební hodiny. Bereme i multisportky.
6: Yeso!
5: La Tropical. Přijďte tancovat, přijďte se bavit, přijďte žít.

0: kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
1: Vlaštovko, leď přes čínskou zeď, přes písek pouště Gobi. Oblétni zem, přileď až sem, jen ať se císař zlobí. Dnes v noci zdál se mi sen, že ti zrní nasypal Ludvík van Beethoven. Vlaštovko, leď nás chudé veď. Zeptej se ryb, kde je jim líp, zeptej se plameňáků, kdo závidí, nic nevidí z té krásy spod oblaků. Až spatříš nad sebou stín, věz, že ti mává sám pan Jurij Gagarin. Vlaštovko, leď nás chudé veď. Vlaštovko, leď rychle a teď,

0: É verdade.
1: Čtyři hodin denně, 7 dní v týdnu, jenom česky.
2: Český Blaník. Český.

Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, bannery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí, zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.

0: Jsme firma FL Brány. V jižních Čechách vyrábíme hliníkové posuvné brány a ploty. Nové oplocení vám namontují kdekoliv ČR naši místní montážní partneři. Cenu plotu jednoduše zjistíte na našem webu www.flbrany.cz. Nebaví vás kalkulačky, které chtějí nakonec vaše osobní údaje? Tak to u nás nehrozí. Na naší kalkulačce zjistíte cenu i bez registrace. flbrany.cz. Prostě pohoda.
1: Zorinko, pojď ke mně. Zoro, ke mně. Zorko. Hele, podívej, co mám. Na. No, hodná holka.
2: Když neposlouchá na jméno, určitě poslechne na dobrotu. Chutné a zdravé pamlsky, čistě přírodní krmiva od malých výrobců i všechno ostatní pro pejsky najdete na www.zvířecírodina.cz. Objednávky odesíláme hned. Zvířecí rodina. Stačí říct jenom na...

0: písničky, které máte rádi.
1: Na Českém hlavě.
2: Sázím se, o co chcete, že na světě mi...

0: Sportfilm Festival Liberec. Maraton sportovních filmů a besed ve vratislavických desítkách. Sportfilm láká na Alberta Tombu, Petra Čecha, Pepu Trojana, Petra Kolečka nebo fotbalistky Slávie. A přijde i Zuzka Maďarová. Sportfilm.cz.
1: Rádio Český Blaník.

meštectví známých, ale kdo tě zná? Máš vlastní píseň, kdo však ví, jak zní? Máš pocit, že jsi zakutalná, jak drobná mince.

0: Nadešel čas pro stěhování? Stěhování Vrána je to správné řešení. Máme zkušenosti, svaly, vybavení a kvalitní vozový park. www.stěhováníVrána.cz
1: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Inntech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
2: Rádio Český Blaník.
3: To jsou české písničky, které si zpívali už naši rodiče.
4: Řeky lásky prout, kolem nás prdál, přebroď řeku svou a přijdi blíž.
2: Písničky, na kterých jsme vyrostli.
3: I takové, které si s námi zpívají i naše děti.
5: I tak to za to stojí.
2: Rádio Český Blaník.
3: České písničky, které máte rádi. Rádio Český Blaník.

0: Máte pocit, že vám závazky přerůstají přes hlavu? Už vás nebaví žít ve stresu, že nezvládáte splácet? Nečekejte, až se vaše splátky změní v noční můru. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. Zavolejte nám ještě dnes na 800 100 900 nebo navštivte nfpdp.cz.
1: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. Ekondomy.cz. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
2: No, konečně. Pořádná podpora pro menší a střední podniky. Dotace v programu Optak. Na nové stroje, softwary, e-shopy, na co potřebujete.
3: Firma Maxi Dotace vám dotace zařídí.
2: Rozvíjejte své podnikání. Dotace až 1 000 000 korun pro menší projekty a desítky milionů pro ty velké.
3: Bez starostí a papírování. Maxi Dotace vše zařídí. Ozvěte se hned. Maxi Dotace.

0: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
1: Rádio Český Blaník.
2: To jsou české písničky, které si zpívali už naši rodiče.
3: Asi do mě žít nebo
1: písničky, na kterých jsme vyrostli. Míšo, to já se jen
2: dřív. I takové, které si s námi zpívají i naše děti.
1: Rádio Český Blaník.
2: České písničky, které máte rádi.
1: Český Blaník.
2: To je Blaníček.

0: české písničky, které máte rádi.
1: Český Blaník.
2: Jela jsem s Marcelou a Martou.

0: Zkuste si dát minutku klidu.
1: Tak přesně takhle vypadá operativní leasing u Havex Auto. U nás se o auta stará samostatný tým specialistů. Vyřešíme za vás veškeré papírování a navíc měsíční splátka už zahrnuje pojištění, servis i asistenci. Vytvoříme vám nabídku, která odpovídá tomu, jak auto opravdu používáte. Havex Auto. Operativní leasing, který vám uleví od starostí.
2: Audiobraní je tady. Užijte si s Audiotékou stovky audioknih se 40% slevou a dopřejte si pořádnou nálož poslechu. Vybírejte na Audiotéce z oblíbených bestsellerů a těch nejlepších audioknih všech žánrů. Právě teď o 40% levněji na audiotéka.cz.
3: Kontejnery Siegel, dobrý den.
4: Dobrý, potřebuju přistavit hodně kontejnerů, ale fakt hodně. Tak 10?
3: A tomu říkáte hodně?
5: Jsme Siegel. V Praze vám přistavíme třeba 20 kontejnerů najednou. www.siegel.cz

0: srdce v oheň kvet, a tak jsem k němu jel. Jen tak s chlapama posedět jsem zrovna tenkrát chtěl. Ten stařík s tváří vráštitou, jak dubovej kmen, vyprávěl pověst letitou o střelci jménem Shane.
1: Byl to Shane,
2: byl to Shane.
0: Je v kraji klid, však bejval čas, kdy rýstu s bandou vlád. Všem při tom jménu běhal mráz a nikdo nemohl spát. Prý zabíjel a všecko krat, všecko včetně žen. Prý strašlivě se začal smát.

0: zlý svědomí lumpů jako rýt. I když je člověk jako my, líp se umí pít. A pak nám pastor vyjevil, že měl dnes živej sen. A ten na to se objevil střelec jménem Shane.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: Měl tváře prachem šedivý a oči jako len. Měl divný jméno mazlivý, jmenoval se Shane. My všichni na něj koukali, co se bude dít. Pak jména svý jsme říkali a on dal koni pít.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: Měl šaty z módy vyšlý snad, v tom se nevyznám. A unavenej na zem pak, k žlutej mdi vyznám. A pak se zdych, řek už jsem fit, jen trochu přitom zdív. A řek nám, že jde

do bouří se svojí bandou pil. Ten rybí jistě přestal pít, kdyby vytušil, že dostane ho pistolník s očima jako len. Štíhlej jako řeholník muž toho jména Shane. Shane bouchačku si pustil níž, než do salonu vlez. A my nad ním dělali kříž, vidím to jako dnes. A pak jsme jenom slyšeli šest poctivej ran. A tím, že rány zazněly, zhas celý Reedův klán. Shane vyšel ven, měl pevný krok a řekl, je hotovo. Však rudá krev mu barví bok, on měl v něm olovo. Pak řekl, že je čas odejít, měl v očích chladnej cejn. A v salonu byl mrtvej klid, on jmenoval se Shane. Ten večír rosou zastudil a na kůži se chlad. I já, ač jsem se nenudil, jsem řekl, že půjdu spát. My dali jsme si poloku, u stařík spí svůj sen. Jen já mám jizvu na boku a mý jméno je Shane.

Já někdy sama nevím, čemu vlastně věřím. Krásně zní to slůvko falešné.

Zkuste si dát minutku klidu. Tak přesně takhle vypadá operativní leasing u Havex Auto. U nás se o auta stará samostatný tým specialistů. Vyřešíme za vás veškeré papírování a navíc měsíční splátka už zahrnuje pojištění, servis i asistenci. Vytvoříme vám nabídku, která odpovídá tomu, jak auto opravdu používáte. Havex Auto. Operativní leasing, který vám uleví od starostí.

zda se lepším stávám, běžím za něčím, Bůh ví, čemu vstříc, něčeho mám víc.

ani sebe sám. Často nepoznávám, tisíc chutí mám.

0: české písničky, které máte rádi.
1: Český Blaník.
2: Každý ráno, když si vzpomenu, vzpomenu si na to, jak měl jsem tě rád.

budem spolu navždycky hledat houby magický, má dobrá ženo. Bylo to jenom na chvíli, teď mu

to dobře znáš, taky mě v duchu proklínáš, to když si němá. Někdy nám vázne spojení, oči se v louže promění.

0: život je fajn. Život je jako jahoda, co tě našle, hačku daj.
1: Rádio Český Blaník.

0: Český Blaník.
1: Český Blaník.
2: Kocour se schoulil na tvůj klín, u nohou spí ti dalmatin. V pozici lvů, co zdobí banku, i sama noc má na kahánku, jen ty se ještě bráníš spánku a síle starých vín. Jak dlouho to však vydržíš, už na kostele zlá nekáš.

až přes řeku a do strání se rozléhá tvé volání. Jonáš ve velrybým břiše by tvoje slova musel slyšet, když voláš tišej než tiše. Kdo se ti ubrání? Vidíš tak nebo nevidíš?

Ja však znám tu les. Ach, krásko, skřetěž i mi víš.

duši, když život patří katům, katumím v polích s pavlou. Nesměj, pane, co v nebi je tvůj důmou, duši, když život patří katům.

0: Intertas Plus. Česká jistota v dopravě. Silnice, vzduch i moře. Doručíme kamkoliv. Kvalita služeb bez kompromisů. Intertas+.cz.
1: Rádio Český Blaník.

až nad vodou, ne náhodou. A včera si se chvěla s náladou, mizíš oblohou, všude barvy jsou, splývají naše těla.

0: Rádio Český Blaník.
1: České písničky, které máte rádi.
2: Stojím v dešti, v očích pláč.

0: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu jenom česky.
1: Český Blaník. Český
2: Blaník. Potkal jsem tě zase po letech, byla si krásnější, než jsem si tě pamatoval. Povídali jsme si o dětech, trochu jsem přeháněl, trochu se naparoval. Chtěla si týpka z lepší rodiny a celý večery tvrdila mi, kde si, co si. Slyšela tikat sluneční hodiny a měla dokonalej přehled o tom, co se nosí. Já nezapomínám 10 let, jak půl hodina.

0: písničky, které máte rádi.
1: Na Českém hlavě.
2: Byla jsi mi loučí, světlem pochodní, a teď nesnesu tvůj žár.